starý srýlanský bat, že zítra ráno v devět tudy půjde gepard.

díky moři vráství, slzy chutnají slaně. Díky spáleným zádům vnímám jemnost tvý dlaně. Díky sloním stopám v písku,

okýnku orloje se loutky uklání. Hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou.

částečkou atomy. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer v sitcomu. Tvářit se, že odložil trumfů

sešla dolů, to se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžíku uhrane. Můžu jak Seifert anebo Kajnár jenom žvanit. Mé věty pod balkónem tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

korytem brát, nechtem dávat a lídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě vpřed, když ztratí

nocím i dnům. Šmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum. Závist je rozkvetlá louka, len co se zavírá v pět.

život. Tak obejmi Marii kabát, ji půjč, odřekněte chlad. Zaplať za oba, stejně dlužíš i víc, než můžeš splatit.

motýly vzlétnou nad střechy domů. Ozve se výkřik a smíří se pán.

0: norkový kožich, boty z kajmana by se mi stejně nelíbily.
1: K čemu jsou pozlacené hodinky? I bez nich poznám, že čas kvačí. A jak jsme před ním všichni malinký, já vím, že ke štěstí mi stačí.

chtěl jsem pryč, ani teď nechci. Tady cítím svoje kořeny, tady leží moji předci. Ale pro mě už to neplatí,

jsou teď vaším novým domovem. Naše starý domovy, vykoupený Mnichovem.

nejsem pesimista, tak mám klapky na uších. Říkám si, jen klidně hochu, nikdo ve tvých šlépějích. Bojím se však jenom trochu, ze zvyku z těch nocí zlých. Jsem bílý, jako křída, láva v závějích, síla, co proměnila čistou vodu v čistý líh. Hádám se nečekaně, hlavu mám ve dlaních, sám se sebou beze zbraně, válčím stejně jako dřív. Velký boje, marný vzdechy, někdo vzal mi ten můj klid. Podemílám vlastní břehy, 3, 2, 1, dynamit. Odpočítá pod mě šile, budík nad mou postelí, bez dechu a bez

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Králo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl,

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo.

0: Je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral pajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, za brzdě tedy jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to by čo mi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

nějak zdomácnělý. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes den v kotelně topit, vymýšlel vázání pro úchyt kopit. Za týden na kopec ved Vilda kňoura, liže mu k paznechtům přibevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

Ryu. Co se to řítí proti ním z Hamru? Stenmark to nebude, ani Franz Klamru. Kdo to kdy viděl na týhle trase? Na lyžích z kopce je divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura, srazil se s Trabantem jak tvrdá pěst.

a tím řeší proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělají?

Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni. Ona a on, rok po konci války. Klavírní sola, vítězné kutálky. Narychlo se vzali v prázdném městě u hranic. V přiděleném domě vzít si všechno, nemít nic. Užít každou chvíli zaliti novým plotem. Děti nezlobily, nebyly. Tak plynul čas na stránkách módních magazínů a v rozhlasových hrách a večerní hrou stínů a nočním tikotem chromovaných budíků a rychlou kariérou v národním podniku, nedělním korzem ulicemi města. Železný ženich, železná nevěsta. Na pár dní tu zbyla sama, pár dní koncem léta. O branku se opřel chlapec oči jak z jiného světa. Říkej mi Agni. Agni, o Agni. Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše.

0: za stolem pili čaj, popel a figura. Nedělní korza v létě požních, dřevěná nevěsta, železný ženich. Příští rok tu zůstal sám, jen pár dní koncem léta. Za brankou děvče oči jak z jiného světa.
1: Říkaj mi Agni.
0: Aneška.
1: Ne.
0: Agni, o Agni.

nakonec zestárli a v loni umřeli. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Agni, o Agni, si oheň mojí duše.

to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni, si oheň mojí duše.

Vítkovické dámy, vy porubští páni, tramvaje tu s námi dovrzali, až pod kopec pod bazaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svojí píšťaly.

better. Každý jistě chápe, když obrana chrápe, balon, že začne lítat do brány, že začnou padat banány. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. Po skončeném kasama či slza voku někdy tlačí, berem se pryč radši všemi otvory, přelézáme závory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů táhnou naše prapory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů táhnou naše prapory. Do hospody jdeme směrem, všechno si to příliš berem, víme, že jsou lepší kluby na světě, na celé naší planetě, co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Máme taky cikány a život, jak se říká, pěkně srovnaný. Komíny od špíny a na radnici hodiny. 5 dnů v týdnu do kantýny, to jsou naše vitamíny. Brambory loupaný, to jsou naše banány. Brambory loupaný, to jsou naše

čela na stole, kam letěla. Bublinky z limonády pít nechtěla. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort.

hranukový dort. Hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne.

opět lásku. Pane Rembo, ve chvíli snění ještě doufáte v cikánění, ještě vás tláká slunko a pouště a bolestínům neodpouště.

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, včas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo, zrak se mi v duši kalí. Nestihne svoje plody,

ráno poslechlo vůli Boží a zítra vyprodáno, přijímáno nový zboží. Co je svět k mání?

0: je krátce po páté.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas mihl se foxtrot, rock'n'roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle. Jak rychlý je náš krok, nejde mít v srdci hudbu jinou.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu.

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

jen v jiném století, někdy se štěstí vypaří. V programu život uložím v paměti, nevidím lidem do tváří, jak do tváří.

0: A teď mi pověz, po čem toužíš ty? Po bitevním poli nebo po útočišti?
1: Já jsem doma všude tam,
2: kde zakotví můj prám,
1: stejně dobře se mi spí
0: v každé tišině.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť, ať zas ti vidím do očí.

přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku.

naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout.

jak někdy můžem najít všechno, co hledáme si. Hledáme podstatu a hledáme i zbytečnosti. Hledáme mesiáše, co se našich křížů zhostí. Hledáme život věčný, hledáme smrt bez bolesti. Hledáme bez úspěchu.

Hledáme, proč být sami, hledáme, proč být spolu, hledáme štěstí v lásce a taky v alkoholu. Hledáme teplo těla, když samota nás zebe, hledáme sílu říct, že celý

zbořil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě

Kdo to zavinil, kdo mě umlčel, kdo mě zavíral, kdo mě vyslýchal, kdo mě zotročil, kdo mě zmrzačil, prsty uřezal, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo

nikdo mi tři přání nesplní. V říši velkých pokladů, kde se i hloupej hon zabál, je to bída, někdo ji hlídá. Před princeznou černokněžní stál, kapsy plný dukátů a od nich ruce studený.

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik. Za svědka volám nebesa, že nepůjdu už do...

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky hoj hoj věštily. Já jsem zrovna dělal kaku hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, šilí jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

Zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

slávě. Na první pohled možná vypadám docela zdravě. Vůbec mě nebolí díra v mý hlavě. Miláčku, neřvi už, rudnou ti uši. Ty vůbec nedělej to, co se má.

tady jsem skončil, i farář zývá. Zbor lehkej holek v řadě nad hrobem, falešně zpívá. Všechny se třesou na trochu piva. Má milá jinýho, má ve svým domě. Všechny ty malý hebký poklady už nejsou pro mě. V báru je veselo, kdo vzdechne po mně.

Znova prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

0: bylo 8.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevidomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů, rozpraskaný ruce

tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5.36.

0: a zvednem spolu pohár.
1: Zastavil mě na ulici pán,
0: že mám ale dobrý nápady.

až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat, až přestanu dělat hnusný věci.

Až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat. Až přestanu dělat.

0: Je pár minut po 9. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

rostle rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

světle hráku jsem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké

dnem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen syn.

jasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řek to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben.

Já patriot každým coulem, hluboko jsem smek před soulem. Olympijský oheň hasnul a já jenom tiše žasnu. Podívejme na Korejce, nejedí jen černá vejce, červenat se musím studem, kde jsou oni, kdy my budem.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Víc lidových průpovídek, říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek. Práce už nás neláká, za vzor máme veksláka. Česká hrdost.

tě líbá krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té vlatrav, kdo ti chodí každý ráno utřít sladký slzy a z duše prach. Byla jsi má krásná dámo, teď už víš,

já s vám, já znám tu zemi, znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javor,

Amerika s vám, já znám tu zemi, znám. Každej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Terštejn,

Jednou v zimě, tak polovina prosince, spal jsem v hotelu někde u Třince. Něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha písku, zatracenej komár.

dlaní, sléty nestárnou, tma do mysli vhání, minuty nás dvou. Proč teď není včera, kdo umí vracet čas?

vymýšlím si pohádky a jsem za pitomce. Skrz temnotu noci vidím, co bílý den skrývá. Není to jen pocit,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zase hraješ

odpověď na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

0: Zase hraješ svoji knoflíků válku, když se halenkou prodíráš ven a víš. Zbylo dost otázek, co plní dno šálku, k snídani odpověď na zpověď dávno víš.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kdo si pro mě říkal, si šípek i tran na keři. Zkusím tě utrhnout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch.

tu nikde nenajdeš, ta je jen ve mně. Tu nikde nenajdeš, ta je jen ve mně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce.

to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí

Už se to rozjelo z kopce, jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zbyl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

přiláhat ke světu jak letní šaty z těžklé deště, má vlastní ženě s ní mazertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Nést si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si na něj neštěk. Všechno to chtít, obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít, obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postele. Vylíz za srdce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít, obejmout, ochočit, ošoustat, ochránit. Všechno to chtít, obejmout, obřezat, otevřít.

Prhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, líst nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

tak jako štíhlé versatilky, romány o lásce a o štěstí. A také krásně malovat obrázky dětem nad postýlky,

touhy. Zvolna z ní odtéká energie. Duše mě volá po svobodě, ať dojde k slunci přejít.

Šest milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si, lásko, dnes prvnil.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levný.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Nahá a bosá, jen šátek barevný na rameno, kotníky zdobí ti chladivá rosa, oči máš skalené myšlenkou zlou.

Trh se změnil v mráz a kolem páděl čas. Byl nepřítelem na ledovém poli.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Na dosah.

pomalu kouzlo ztrácí, básničky tobě napsaný, bláhových slůvek závidí, po bitvě dávno prohraný, kam se, co dál. Už jsi tak strašně dlouho pryč, a navíc přestala si psát, a teď si blázne, klidně křič.

je tak hnusnej čas, ty rudá pod nosem, já a můj išias. Kdo pak by zkoumal souznění duší, seš děsně pěkná a fakt

prastarý přívěs od strejdy z Pleší, který ví i dnes, co všechno řeší, příjemně suchej

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Máme rádi

0: na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jestli ti to pomůže, no tak se třeba rozčil. Pár bod tepe po chodbě, jak pod kladivem kov, a tak koukáme se dál.

už mi nestačí a to, co vnímám, je už jinačí. Tak si sbírám stránky svých dnů a hubnu rychlostí myšlenka za hodinu a břiše hryže mi

klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je to začátek

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Heligonka, Žianek to bol, Jarek Nohavica. Vo vlaku som sa chválil týmto kurikulum vitae, na gitare len pár strún a oči slušne spité.

na horší časy. Pro tebe, holka, mám písničku schovanou, takovou krátkou, vezmu to zkratkou, už ji mám dopsanou. Zelený plot, pak stavení, takový náš malý hrad, světelný bod, jasné znamení, tady to mám vážně rád. Na horší časy

barevném sáčku, v zelené trávě stál žluna, nádherný pták. Seděl jsem tiše, písničku nedohrál, odletěl teprve pak. Sáhnul jsem do strun, naladil, jak to šlo dál, to už víš. Dal jsem si kávu, nesladil, sladké sama doplníš. Na horší časy pro tebe, holka, mám písně.

psal jsem ji v polích propiskou do dlaně, abych nezapomněl. Svítalo ráno, blížil se čas snídaně, už jsem ji celou měl. Není nic moc, žádné umění, nechce být čarodějná. Písnička má, co nic nezmění, úplně obyčejná. Na horší časy pro tebe holka mám,

královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

Šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

0: učitelka, nenaříkej, ale já se tady dusím.
1: Klidně kritizuj mě, slzy stříkej, ale já už vážně musím.
2: Floru, floru,
0: já potřebuju floru.
1: A nesmím nechat diktovat chůzi od semaforu.
0: Výdech, nádech, já potřebuju nádech.
2: Vše, co máme vaku a pět uhráku,
0: my si na svých

Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetiskový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

To, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalij. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie,

Střel dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je krátce po 16. hodině.

nad rybníkem, hej na kachen, neklidně krouží. To přišel čas a oni zas odletět touží, jen jako blesk.

zásadně mi vykají a holky přede mnou se výhradně oblíkají, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška.

s Dorentem, natož trápit se s Harantem. Hej čatku, kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce slaně

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

do ulic. Nevím, proč táhlo mě to ven. Vždyť je mi smutno, ještě víc,

na konec uličky a stojí mi to, jak dřív jsem stál. Tady vždycky hrály písničky, které

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Jak jsem řekl, mám svou nej, když jsem s ní nej.

nenazvali, kdybyste se s ní potkali. Že mi bez ní ohromně, že mi bez ní do skoku, ať to ví. Popravdě je mi ohromně smutno, popravdě je mi do skoku z mostu, z mostu.

z něho nevymetu prach. Po kapsách zátky z piva, to když jsem ještě mýval strach. Občas nás nechali i zahrát a my na klopě placku Havel na hrad hráli jsme, na duši zbyli šmou.

národní a nic se neděje. Nahlížím do laterny, jestli tam Jirka Černý zase je. A nikde nikdo z těch, co byli, tam pod Václavem v oné chvíli, kdy Václav přilbici strhl z čela a na nás

krize den. Jaká pak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem. Kde se ztratila slova o naději, o tom, že zázraky se dějí, když člověk chce.

Pražský Praha střed. S nákupem za pár kaček a silnový sáček a v něm pár propriet. Ve flaškách, a že jich tu bylo, se všechno víno proměnilo ve vodu. Na Letenské pláni chystají nový pání.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

mi tě, děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě, děvče vezme,

Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně. Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojíš,

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Na nebi už není žhavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí, dnes už i pozdě je dříve než brzy.

0: je starý noční hlídač se svou kujarou. Se mnou se chechtali i krávy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Peruna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde...

povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou, víš, to povídám ti já. Šedič, ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, statok, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, parní válec, vedadlo, hever, zlomenina, žeber, kufr, fofr, koukej u

bez dohledu. Nesmí pustit myši k trabantu, jinak mu z něj zbyde jen půl volantu. Hojivý šťovík musí mít v lékárničce umělý dýchání, cvičit na svý babičce v případě nouze, vlíct automaticky.

teď mi drž palce, už jedu na dva válce, co z toho auta zbyde, zvážím na decimálce, koupu se maně, svý ojový vaně, pneu a gumy, každý jezdí jak umí, můj vůz 100 koní a 3 slony.

si chce kámen a jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání, plamená kštice, čník nebesům.

zvláštní zvuk. Vždycky si přál být démant či křemen. Teď v žáru vášně stvrdnul

0: aby bylo
1: šťastný dítě,
0: šťastný dítě.
1: Všichni svatý,
0: všichni svatý
1: hlídají tě. Koně budou,
0: koně budou
1: tančit vzelí,
0: tančit vzelí.
1: Zlý myšlenky,
0: zlý myšlenky
1: by zmizely.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

paní, že se změním ve strom planý, že mě čeká divný spaní, že se

kotla bezrádného, krovinám až vysly nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásohlasí z mužových Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv, k ourazu zášti jazyk. A kdo

budu psát. K tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdcem.

Na nebi už není žhavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš

ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověk šestý. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: je starej noční hlídač se svou kujarou. Se mnou se kechtali i krávy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu. Zapínám telefon, záznamník cizích

rádiu, pouští či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi...

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím pádem se

Tváří se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

nebe od západu plane. V soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně nočních kvítů.

a nohy tě zebou a na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš i ve mně, já tebou, však za obzor sám poletím.

a zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně, prázdnej chlad.

světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní malý klaun, rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

tváři bzučí, jako by mu nebesa nerozuměla. Ptal se, kde je ten, kdo přišel zachránit ty, které

Tak jako tenkrát slezl dolů, když na něj zavolal hlasem z davu, že přišel zachránit, co zahynulo. Tehdy byl špatný, teď nemá odvahu. Tehdy se schovával za listí v Moruši, teď utrací zraď z hůru v Buči. A jeho srdce je

mi vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy.

Folk je železná košile. Radio Folk. Hudba hory přenáší.

Mám divný vlasy, víno není nic moc extra, ale ještě dá si. To by ona nemohla žít v takhle malém bytě, neumí si představit mít

není pomoci. Střemhlav do propasti padá proud a v něm vidím tebe, děvče, plout.

Osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí.

tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe.

Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší. Co mě slyší zpívat, zpívat a hrát. O vteřině tiché a ještě tiší. V rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance. Jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

jako bych tu seděl já na břehu řeky. Rákosí se kývá a voda plyne. A jak se mi zdá, je rok 7.

Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemysli, má milá, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj vola, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mňa hrkaju poutečka po zemi.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Teď už jen v očích, jak tečka za snem, zkomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě a oba žasneme.

0: chodby uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí svůj sen?
0: O výškách nad oblaky.

Našel jsem ho jednou u nás na smetišti. Špinavý a smutný ležel tam tak sám. Kdo ho tam a zhodil, tím si nejsem jistý. Prapodivný nápis byl na něm.

Odnes jsem ho domů, svěrák byl můj přítel a drátěný kartáč, věrný kamarád. Znaky jsem očistil a nebyl jsem z nich moudrý, však můj přítel Jiří nápis rozluští.

slzy jako hrachy mu z očí kanuly. Mechanismem netoč, to jediné mi řekl, ale když budeš chtít, tak to udělej.

posaze vychovaný. Točím, stále točím, neznám večer ni den. Oči se mi klíží, mlýnek je můj pán. A když dobře točím, cítím, že jedno jsme. A v ten moment mlýnek je můj pán.

písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední.

hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední.

Setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety. Nás čekají jiný světy, jak bys to nevěděla. Stačí jen 300 mega a sny se uspokojí, jak malý kostky lega se celý vesmír spojí. Budu milionář bohatej, milionář ve vadě.

je nám 30, v ráji pod fíkovníkem, já chtěl bejt s bohatlíkem. A ty z bohatlice, číslo a další klapka, tu scénu vidím jasně, už kradu zlatý jabka, už bude.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020.

20 a později. V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé.

je pár minut po 9. hodině. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10. hodině.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.